Drive. Čím se to máš? Dosta aklo, do mojej aklo, nech. Mhm. Mhm, ja nie. Jet, Jester, как по-русски?